Chaos na Coloradio 98,4 a 99,3 UKV a globálně na internetových stránkách coloradio.org a minimalradio.cz.